0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.

Na kamenném vrchu se konečně staví, Brňané budou bydlet v roce 2030. I to probereme na vlně Krokodýla. Symbolickým poklepáním základního kamene začala v tomto týdnu několik let příprava stavba družstevního bydlení na kamenném vrchu v brněnském Novém Lískovci. Zakázku za více než 2 miliardy korun získala firma Strabag a na stavbu 24 domů s celkem 353 byty má 3,5 roku. První obyvatelé se do bytu podle města nastěhují v roce 2030. Tak uvidíme, jak to bude. Vy to uslyšíte i tady u nás na Krokodýlu.

se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Novinka Rádia Krokodýl. Leony.

Tajný hrob ukrýval stovky uren. Brno připomene oběti minulého století. I na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. V místě hromadného hrobu více než tisícovky lidí na brněnském ústředním hřbitově vznikne pietní místo. Lidé minulého režimu, osobnosti vědeckého a kulturního života i zesnulé bez známé identity připomene pietní deska, do níž bude vyřezáno 1107 křížů podle počtu pohřbených v hrobě. Magistrát o tom informoval. Tak jenom, abyste věděli, co zajímavého se děje kde ve městě Brně. Teď už další hity. Jarek přeje hezký poslech.

vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Yes. Papel, come on. Hey, Martinez. You ready, girl?
2: Come on.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.

Mahenovo divadlo, které máme rádi v Brně a rádi navštěvujeme, čeká velká rekonstrukce, a tak ona samozřejmě, tato kaplička, tento chrám na to čeká a určitě to pěkně si pak užijeme. Brněnské Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce asi za 2 miliardy korun. Opravy budovy jsou nezbytné vzhledem k jejímu technickému stavu a zastaralému vybavení. To potvrdil brněnský magistrát. A tak nás to samozřejmě neomezí, divadlo bude otevřené, většina věcí bude probíhat, i když se hraje. Tak se na to těšme, vy se těšte na další, ty u nás

Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než

se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: the answer.
1: To nejlepší po ránu.
2: Ahoj, já jsem Tonda.
3: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
2: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
3: Do toho vás bavíme, těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
2: a na procvičení brněnského Hantecu.
3: Také soutěžíme o prachy na ruku.
1: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací

Janáčkovo centrum dostane nábytek i techniku. Brno hledá dodavatele. Doufujeme, že vyberou toho správného. Ano, nové Janáčkové centrum, které samozřejmě už je v hledáčku nás všech dlouho a těšíme se na něj, dostane nábytek, technické vybavení i další prvky interiéru. Město hledá firmu, která vybaví nejen vznikající koncertní sál, ale také část sousedního besedního domu. Zakázka vyjde až na 50 milionů korun bez daně. Tak uvidíme, co tam nakonec uvidíme. Těšíme se na to, vy se těšte na další hity u nás na Krokodýlu.

0: Novinka.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Životní trapas. To je ale škaredá nevěsta. No promiňte, to je moje dcera. Nezlobte se, já jsem nevěděl, že jste její otec. No dovolte, já jsem její matka.

je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Kolbí Kolet a její babli. Na rádiu Krokodýl před 7 hodinou raní v sobotu 3. října. Krásné sobotní ráno z víkendové snídaně Krokodýla přeje Martin a také Peťa, která prozradí, co bude ve zprávách, tak co je nového.
1: Hezké ráno, Kometa včera hrála s Mladou Boleslaví, jak to dopadlo, uslyšíte.
0: A kam můžete vyrazit za kulturou, uslyšíte také.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Představení V hodině soumraku nabízí divadlo Dip v klubu Leitnerova v 10 hodin. A představení pro děti Neboj, neboj nabízí divadlo Husa na provázku v 17 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 7. hodině z Krokodýla i Rangera. Také David Guetta, Alphaville a Ava Max. A z českých hitů projekt Za 100 let.
5: Kdo ví, co bude stát za 100 let, co o nás...
0: 7 hodin nebude na vlnách Krokodýla chybět ani předpověď počasí a zkontrolujeme, jak to aktuálně vypadá na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Aktuálně v centru Brna 8 stupňů, během odpoledne se teploty mohou pohybovat mezi 19 až 22 stupni a bude polojasno až oblačno. Tolik předpověď, teď už Peťa a zprávy.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7 hodin, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ode dneška probíhá oprava povrchů na úvozu, která se bude týkat úseku od Pekařské po křižovatku Údolní. Práce budou probíhat po etapách do 4. listopadu. V jednotlivých etapách se změní průjezd po úvozu i možnosti odbočení, a to v úseku Pekařská Údolní. Provoz zůstane zachován obousměrně v režimu 1+1. Úplná uzavírka bude platit pouze o tomto víkendu. Prezident Petr Pavel se kvůli soukromé zahraniční cestě za týden nezúčastní hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Černouček na Litoměřicku. Oznámil to odbor komunikace prezidentské kanceláře. Doplnil, že prezidenta chyba v plánování mrzí. Americký prezident Donald Trump se o lednovém útoku na Venezuelu, během kterého Spojené státy zadrželi tamního autoritářského prezidenta Nicolase Madura, radil s chatbotem, který patří do stáje miliardáře Elona Muska. Uvedl to časopis Times s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele. Hokejisté Brna zvítězili v 7. kole extraligy nad Mladou Boleslaví 3-2 po samostatných nájezdech. Severočeši prohráli po 4. za sebou. Přesto jim zisk jednoho bodu stačil k opuštění posledního místa tabulky, na které spadla Olomouc. Kometa je po 3. výhře v sezóně s 8 body 9.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a pozor si dávejte na D1. 183. a půltý kilometr ve směru na Brno, tam je odstavené porouchané vozidlo. Pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál, tady je dopravní linka.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme po 7. hodině, sobota 3. října a právě 3. října roku 1965 byla v Brně otevřena nová operní budova Janáčkova divadla. Slavnostní premiérou opery Příhody Lišky Bystroušky. Co dalšího se zajímavého stalo právě 3. října, to se dozvíte v kalendáriu Rádia Krokodýlu už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pozdě večer stojí ředitel bezradně u skartovačky, když tu jde kolem mladý dynamický zaměstnanec. A ředitel povídá, prosím vás, mám tu velmi citlivý a důležitý dokument a moje sekretářka už šla domů. Můžete mi prosím pomoct s tímhle přístrojem? Samozřejmě, pane řediteli, odpoví mladík, hbitě zapne skartovačku, popadne papír a vsune ho dovnitř. Moc krát děkuji, to víte já a technika. Mohl bych poprosit toho dokumentu 3 kopie?

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Máme 7 minut po 7. hodině, sobotu 3. října, den, kdy svůj svátek slaví všichni Bohumilové. A Bohumil není úplně oblíbené, obvyklé jméno, ale přece jen je to jméno řeckého původu z řeckého Theophilos, tedy Bohu milý. No a když jste Bohu milí, tak určitě budete oblíbení. Takže milí Bohumilové, Mílové, všechno nejlepší vám přejeme k vašim jmeninám. Narozeniny dnes slaví zpěvačka a herečka Gwen Stefani, 57. Zlatan Ibrahimovič, ten slaví 45. narozeniny, známý fotbalista a zpěvačka a herečka Barbora Poláková slaví 43. narozeniny.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. I could stay awake just to hear.

0: krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: S krokodýlem se teď vydáme na Mniší horu a vy můžete samozřejmě také, protože v brněnské zoo mají jednu úžasnou novinku. Podrobnosti pro nás má mluvčí zoo Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Po dlouhých 10 měsících máme u nás zoo tygra. Jedná se o majestátního 7letého samce z německé zoo v Krefeldu, kterého jsme dovezli minulý víkend. Postupně se zvyká na nové prostředí a je jen na něm, kdy bude klidný natolik, že ho uvidíte i v našem venkovním výběhu. Zatím ho můžete pozorovat alespoň ve vnitřní expozici. A pokud byste chtěli podpořit tygry ve volné přírodě, tak ve spolupráci se spolkem Altaika pořádáme v sobotu 17. října běh pro tygry. Výtěžek z tohoto běhu půjde právě na ochranu těchto ohrožených šelem. A v říjnu jsme také zkrátili otevírací dobu. Nově máme otevřeno od 9 do 5. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby a sezónní vstup je otevřen nově jen pátky a víkendy. Dorazte za námi, stojí to za to. Jsme zoo Brno, jsme na smečka.
2: Říká na krokodýlu mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich a my děkujeme za pozvání.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
4: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
5: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
6: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
8: eKondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. eKondomy.cz. S námi si to užijete.
9: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
10: Pusťte slunce do svého domova.
11: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
10: A pozor, akce.
11: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
12: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
13: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
14: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz

0: 4 minuty před 7:30, Venga Boys na rádiu Krokodýl. Další hity připravujeme, už za chvíli Luis Fonsi a Daddy Yankee, také Aqua. No a ještě předtím si poslechněte příběh Aničky, která se ocitla v těžké životní situaci a rádio Krokodýl jí pomohlo.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Mariana Ambrožová, je mi 32 let, jsem z Brna. Ráda bych pomohla paní Aně, které je 22 let. A když byla v 9. měsíci těhotenství, tak se dostala do azylového domu. Bylo to tak, že žila s mužem, který byl závislý na drogách, neměli kde bydlet. Nicméně to těhotenství pro ní bylo velkým impulzem k tomu, aby změnila svůj život. Když se dostala do azylového domu, asi po 2 týdnech přivedla na svět krásného chlapečka. Tady ta žena se snaží tomu dítěti dát co nejvíce mateřské lásky a zajistit mu zázemí a vlastně ve svém životě dělá velké pokroky. Anna má samozřejmě pořád problémy s penězi, řeší co a jak dál a nezbývají jí peníze na různé aktivity s tím dítětem. Ráda by na výlet třeba do zoologické zahrady.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Aně i jejímu synovi zajistil výlet plný zážitků, jaký by si sama nemohla dovolit.
2: Ráda bych rádiu Krokodýl poděkovala za podporu a pomoc. Paní Anna měla moc velkou radost z výletu.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
3: Aj.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: S krokodýlem se teď vydáme k jihomoravským hasičům. Tím, aby správně a dobře zasahovali, musí také trénovat a cvičit. Podrobnosti pro nás má mluvčí hasičů Jaroslav Nikoška.
4: Většinou si tady povídáme o zásazích z posledních dnů. Tentokrát to ale vezmu z jiné strany. Abychom byli připraveni na různé typy mimořádných událostí, musíme je nacvičovat. V uplynulých dnech proto jihomoravští hasiči absolvovali v různých částech kraje dvě velká cvičení s podobným námětem, do kterých se zapojili i další složky integrovaného záchranného systému. Ve středu večer se 12 jednotek a 50 hasičů zapojilo do cvičení v Brně Slatině. A ve čtvrtek dopoledne se cvičení účastnilo 6 jednotek a 3 desítky hasičů ve Veselí nad Moravou. V obou případech se jednalo o nácvik situace, kdy dojde ke střetu osobního vlaku a vozidla a na místě je větší počet zraněných. Hasiči museli zajistit vyproštění osob, jejich třídění a transport pro posádky záchranné služby. Poznatky z takových cvičení následně vyhodnocujeme, aby pak v reálném případě byl zásah co nejefektivnější. Můžeme jen doufat, že podobné typy událostí s velkým počtem zraněných se našemu kraji budou vyhýbat. Nicméně, troufám si tvrdit, že hasiči jsou na ně připraveni.
3: Říká na rádiu Krokodýl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
5: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
6: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. terme-la.at.
7: S mým hlasem mi pomohla AI. Puf, puf, miau. Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíci.

0: Mazlíčkům bez páníčka. Zapojíte se také? Pomáhat Mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Enrique Iglesias na rádiu Krokodýl těsně před 8 hodinou raní v sobotu 3. října a na 8. Peťa připravila další zprávy. Tak co je nového?
1: Přeji hezký den. Žádný letecký dopravce se nepřihlásil do výběrového řízení, aby zajistil linku z Brna do Frankfurtu nad Mohanem. I o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na Ekofilm, 52. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí. Od 1. do 4. října nabídne filmy z celého světa, besedy, výstavy, workshopy i program pro celou rodinu. Festival Ekofilm se koná například v Cinema City Velký Špalíček, na Mendlově univerzitě a dalších místech v Brně. Letošním tématem je voda a její role v přírodě i našem každodenním životě. Přijďte za inspirací a silnými příběhy. Více na ekofilm.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 8. hodině další hity z Krokodýla bude Kylie Minogue. Novinka od Teddyho Swimse. A z českých hitů Marek Lambora a Tereza Mašková.
5: Když vidím náš tě,
0: 8 hodin na Krokodýlu, také předpověď počasí a podíváme se i na to, jak to aktuálně vypadá na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha dnes bude jasná, jen místy se může objevit malá průsvitná oblačnost. Dopoledne a ráno se mohou v údolích vyskytovat i mlhy. Dnešní odpolední teploty 21 až 24 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 8 hodin, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Žádný letecký dopravce se nepřihlásil do výběrového řízení, aby zajistil linku z Brna do Frankfurtu nad Mohanem, jak ji poptávalo Brno společně s Jihomoravským krajem. Jaký bude další postup, vyplyne z jednání mezi městem a krajem. V Pražském národním divadle dnes předají ocenění 20 laureátům Centálie. Udělují se za mimořádné jevištní výkony v Česku v činohře, v opeře, v oboru baletu, tance a pohybového divadla a v oboru muzikálu, operety a podobných žánrů. Tentokrát za období od 1. července 2025 do letošního 30. června. Do davu fanoušků rugby v australském Newcastlu severně od Sydney vjelo dnes ráno auto. Zranilo 10 lidí, včetně několika dětí. 5letá dívka a 67letý muž jsou v kritickém stavu. Policisté zadrželi 18letého řidiče auta a okolnosti nehody vyšetřují. Podle dosavadních informací nepředpokládají, že by incident souvisel s terorismem. Fotbalisté Sparty v přípravném utkání během reprezentační přestávky přestříleli druholigovou Jihlavu 5-3. Nad soupeřem z druhé ligy zvítězili také Pardubice, Hradec Králové a Mladá Boleslav. Naopak poslední celek nejvyšší soutěže Zlín podlehl Prostějovu 1-2.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete a pozor si dávejte na omezení v ulici Úvoz na odbočovacím pruhu do Pekarské ulice. Je silnice uzavřena, pracuje se tam. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Krokodýl cestovatel se po 8. hodině vydá do jedné obce, která je už od 15. století známým katolickým poutním místem. A pokud ho poznáte, tak pro vás máme poukaz do centra zdraví, tak si počkejte na další nápovědy.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Prosím vás, máte ještě tu knihu Jak se snadno a rychle stát milionářem? Ano, ale doporučoval bych vám, abyste si k ní přikoupil ještě jednu. A jakou? Trestní zákoník.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Naši nejmilejší, nejmenší posluchači, za kterými se tentokrát vydáme do školky v Řečkovicích, abychom zjistili, jestli pak ví, proč lidé žvíkají.
2: Třeba po obědě, aby si mohli pročistit pusy.
3: Palivý žvíkačky, kdyby vypalili ty bacily.
4: Že lidi to žvíkají, protože jim to chutná.
5: A některý žvíkačky jsou takový zdravý. To je tam takový zub na obale a kolem něho nějaký kroužek.
6: Protože jim se třeba líbí jako jezení jídla a ty žvíkačky vypadají jako, že by snědl, co jedla.
1: Myslím, že mají naprosto jasno naše zlatíčka, nejmilejší naši posluchači v tom, proč lidé žvíkají. Těch důvodů je spousta.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
8: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
7: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
9: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel přináší inspiraci na výlet nebo procházku a vy zároveň, pokud místo poznáte, můžete získat od krokodýla poukaz v hodnotě 1000 korun do centra zdraví Via Rasalve na Masarykově 25. Takže pojďme se společně vydat linkou 603 103 103, kterou jsem právě teď uvolnil, do jednoho krásného místa, do obce, jež je od 15. století známým katolickým poutním místem. Leží v okrese Brno-Venkov v Jihomoravském kraji za Soběšicemi a Útěchovem. Nachází se hluboko v lesích, 500 metrů na západ od vesnice se také nachází televizní vysílač a v obci najdete například barokní kostel Narození Panny Marie s gotickou plastikou Panny Marie, jež patří k mariánským poutním místům. Také se tam nachází krypta rodu Lichtensteinů, druhdy vlastníků panství a stavitelů kostela. Tahle obec je už od 15. století známým katolickým poutním místem, součástí je i klášter Paulánů s velkou klášterní zahradou. No a pokud vyrazíte na výlet a budete vyhládlí nebo mít žízeň, tak pro cyklisty a turisty se tam nachází také Samovýčep. Tak jak pak se tahle obec jmenuje? Haló, Rádio Krokodýl, tady Martin.
2: Tady Jirka, zdravím.
1: Zdravím, Jirko, odkud voláš?
2: Do Slavkova u Brna.
1: Tak zdravíme do Slavkova. Máš představu, jak se jmenuje ta obec, o které jsem mluvil?
2: Já si myslím, že ta obec se jmenuje Křtiny.
1: Jak?
2: Křtiny.
1: Bohužel, nejsou to Křtiny, i když Křtiny jsou také poutní místo. Je to jiná obec. Dáme šanci někomu dalšímu, měj se hezky, ahoj.
2: Díky.
1: Další z vás si může zavolat linka 603 103 103, opět uvolněná. 500 metrů od vesnice, vysílač, klášter Paulánů. Tak kdo pak to zkusí tentokrát? Haló, tady Martin? Haló, haló, slyšíme se? Haló, tak ten, který se právě dovolal, tak nějak nechtěl komunikovat. Další z vás je na lince, haló?
3: Dobrý den, tady Zuzka.
1: Dobrý den, Zuzko, odkud voláš ty?
3: Brna, Černých Polí.
1: Z Brna. A zdravíme do Černých Polí. Jaká ta obec leží za Soběšicemi a Útěchovem, hluboko v lesích?
3: Myslím si, že je to Vranov.
1: Ano, Vranov je ta správná odpověď. To je to, co jsem chtěl slyšet. A ty vyhráváš poukaz v hodnotě 1000 korun do centra zdraví Via Rasalve na Masarykově 25. Velká gratulace.
3: Děkuji.
1: Vydrž na lince, abych si tě mohl zapsat. Přejeme krásný víkend. Ahoj.
3: Ahoj.
0: Radio Krokodýl.
4: Radio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
7: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
6: A kde to najdu?
7: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
6: A nemáš nějakou slevičku?
7: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
8: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
9: Je dobré mít parťáka při práci.
10: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: minutu před 8:30 na Krokodýlu ve víkendové snídani také Cher. Další hity už za chvíli bude Shakira, přidají se také Činasky, ale ještě předtím, komu Krokodýl pomáhá. Poslechněte si příběh maminky od Kláry, které jsme pomohli.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jsem Ivanová Klára, je mi 36 let a jsem ze Žitlochovic. Chtěla bych pomoci mamince, která má pejska a je to její jediný společník. Pejsek měl nehodu, skočil z postele a něco si udělal ze zády, ochrnul na zadní nožičky. Protože operace bude zřejmě velice nákladná, tak jsme poprosili Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a na operaci přispěl.
2: Chtěla bych Rádio Krokodýl poděkovat za finanční příspěvek na operaci pro pejska mé maminky. Mám ji tady s sebou.
3: Chtěla bych moc poděkovat Rádiu Krokodýl za pomoc. Jsem moc ráda, protože těch peněz moc není. Jsem důchodce, takže sama bych to určitě nezvládla. Moc krát děkuji.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: cestovatel.
1: Umíte si představit, že byste 20 kilometrů plavali, ujeli 1000 kilometrů na kole a ještě k tomu 220 kilometrů běželi, navíc berbandě? Tak přesně tohle chce dokázat Jakub Žák a jeho projekt Afrika. Je to extrémní výzva, která startuje už 8. října, ale nejde jen o rekordy. Cílem je pomoct místním k čisté pitné vodě. A právě s Jakubem budeme ve spojení a jeho cestu po Africe budeme sledovat a vás o tom samozřejmě informovat. Už příští týden startujeme a Jakub se nám představí.
2: 20 kilometrů plavání, 1000 kilometrů na kole a 220 kilometrů běhu. Jsem Jakub Žák a ve Rwandě mě čeká moje největší výzva. Cíl? Pomoci místním získat přístup k pitné vodě. Projekt Afrika startuje už brzy a vy u toho můžete být se mnou každý den přímo z Rwandy.
1: Ano, každý den čerstvé informace na Rádiu Krokodýl, tak sledujte společně s námi Projekt Afrika.
0: Rádio Krokodýl.
3: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou

0: vykazovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
1: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
5: B2K.
0: Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět.
5: 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva,
0: hypnotickou noir odiseu Její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát.
5: Filmová přehlídka B2K
0: od 7. do 14. října v kinech po celé republice.
5: Více informací najdete na b2can.cz.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

0: Tej, kde ta také blížící se 9. hodina, sobota 3. října a v 9 se od Peti dozvíme, co je nového. Jsou připraveny další zprávy a co v nich?
1: Přeji hezký den. Brno dokončilo strategii rozvoje cyklistické dopravy, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Představení V hodině soumraku nabízí divadlo Dip v klubu Leitnerova v 10 hodin. A představení pro děti Neboj, neboj nabízí divadlo Husa na provázku v 17 hodin.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 9. ty největší hity z 90. let. Jennifer Page. Britney Spears. A také Peter André. Devátá tu bude za minutu.
5: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo.
6: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna nám teploměr ukazuje 9,5 stupně. Ty odpolední teploty budou mnohem příjemnější a vyšší. 21 až 24 stupňů předpokládají meteorologové. A k tomu jasno, jen místy se může objevit malá průsvitná oblačnost.
7: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno dokončilo strategii rozvoje cyklistické dopravy, kterou schválilo zastupitelstvo a je dostupná na webu města. Podle ní chce mít Brno v roce 2035 celkem 284 kilometrů cyklotras a o 15 let později 370 kilometrů. Loni jich mělo 87 kilometrů. Síť cyklotras by měla být taková, aby se na nich cítili bezpečně seniori i děti, tedy nejzranitelnější skupiny. Letošní rok je zatím třetí nejsušší od roku 1961. Méně srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. Srážkový deficit evidují meteorologové na celém území, a to i v oblastech, kde srážek obvykle zaznamenávají nejvíc. Z hor je na tom podle nich nejhůř Šumava. Britská vláda tento týden znovu vyzvala tamní veřejnost, aby se připravila na mimořádné události, které mohou nastat v souvislosti s rostoucím geopolitickým napětím, ale také například ve spojitosti s extrémním počasím. Zveřejnila oficiální seznam, čím konkrétně by se lidé měli zásobit. Doma by měli mít například svítilnu, rádio na baterie nebo balenou pitnou vodu. Nově jmenovaný český kapitán Bostonu David Pastrňák přispěl v NHL dvěma asistencemi k vítězství hokejistů Bruins na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení. Za Boston nastoupil také Pavel Zacha a po Pastrňákovi strávil na ledě ze všech útočníků Bruins nejvíc času. Téměř 22 minut a měl 3 střely na branku.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, a se zdržením počítejte na D1 zhruba mezi 194. až 187. kilometrem. Tam je kolona, která pomalu popojíždí, takže trpělivost, a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Další slovíčka z brněnského Hantecu a také prachy do ruky. To vám Krokodýl nabídne mezi 9. a 10. hodinou a k tomu největší hity z 90. let.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův frk.
2: Blondýnka zakopne a spadne obličejem do psího výkalu. Zvedne se a povídá, fuj, ještě jsem do toho nešlápla.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Náš specialista na brněnské Hantec Honza Ženek Hlaváček opět připravil nějaká ta slovíčka. A co to bude tentokrát, Žanku?
2: Zar jak svíja skoro ksny. Gomete, co to znamená házet Přemysla?
1: Házet Přemysla. Tak s tím byste si mohli poradit. Ptáme se vás v ulicích Brna.
3: Přemýšlet.
4: Myslet. Přemýšlet.
1: No, říkal jsem, že to je jednoduché. Ano, správně jste si poradili a Ženek nám to potvrdí.
2: Házet Přemysla znamená přemýšlet. Tak nahoďte Přemysla o tom, jak si dneska udělat betelný den.
1: Užijte si krásný víkendový den, no a těšíme se na další slovíčka z brněnského Hantecu.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
5: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
6: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
7: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
9: eKondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. eKondomy.cz. S námi si to užijete.
10: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: 90 v 9. Celou hodinu vám hrajeme na krokodýlu to nejlepší z 90. let.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: S Krokodýlem se teď vydáme za městskou policií. Mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem nám prozradí, jaký měli týden, co všechno museli řešit.
2: Hezký den posluchačům do studia. Sedmdesátník, který chtěl v úterý v Bystrci u chaty vykopat pařez, natrefil v Hlíně na válečnou munici. Strážníci zjistili, že je to minometný granát, a tak muže odvedli do bezpečné vzdálenosti a prostor zajistili. Pyrotechnik nález neškodnil. Večer hlídka městské policie upozornila obsluhu kamer na podroušeného muže pohybujícího se u zaparkovaného auta v Křenové ulici. Tvrdil, že vůz odstavil jeho strýc, protože on nemá ani řidičské oprávnění. Sotva se strážníci mírně vzdálili, dostali vysílačkou informaci, že muž usedl za volant Citroenu a rozjel se. Když ho opodál zastavili, ukázalo se, že je pod vlivem drog a má zákaz řízení. Hrozí mu vězení. A ve středu nad ránem strážníci zasahovali u domu v Černých Polích. U vchodu bylo rozbité sklo, při kontrole zahrady objevili vytlučené okno. Uvnitř zahledli podezřelého a pod hrozbou namířené služební zbraně ho vyzvali, aby zůstal stát. Muž se rozběhl a chtěl vyskočit oknem do ulice. Tam ale čekala další hlídka městské policie už i se státními kolegy. 27-letý muž je podezřelý z trestného činu. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Říká na Krokodýlu mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem o tom, co všechno v tomto týdnu museli řešit.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
3: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Slámán.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
4: Více na cherrymotor.cz.
8: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
9: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
8: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
9: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
8: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
9: Chlebíčkový ráj. Nebeská pochoutky pro chuťové buňky.
6: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
10: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Zdena, pocházím z Vranovic, je mi 51 roku a chtěla bych pomoct dceři, která se dostala do svízelné situace. Jmenuje se Markéta, je jí 29 let. Zůstala sama s 3letým synem, její přítel je ve výkonu trestu a po něm zůstalo 6 velkých pejsků a 7 malých štěňátek. Je to rasa pitbull. Zůstala bez prostředků, bez financí a nemáme prostředky na to, aby jsme ty pejsky dál udrželi.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a pejskům zajistil dostatek krmiva, aby mladé mamince aspoň trochu ulevil.
1: Chtěl bych Radu Krokodýl moc poděkovat, protože to byla veliká pomoc pro nás i pro naše pejsky. Moc děkujeme.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Prachy do tvý ruky.
1: Prachy do ruky právě teď na rádiu Krokodýl na lince 603 103 103. Uvolnil jsem ji, tak všichni máte stejnou možnost dovolat se jako první. A když se vám to podaří, typovat krokodýlí zvuk. V banku aktuálně 123 450 korun. Částka je připravená, teď jestli jste připraveni i vy u svých telefonů. Kdo pak se dovolal jako první? Haló, tady Martin.

0: Ahoj, tady Soňa.
1: Ahoj, Soňa, odkud voláš?
0: Z Řečkovic.
1: A jaký máš víkend? Chystáš něco zajímavého?
0: Nechystám, protože jsem nemocná, takže spíš jako postel.
1: Tak třeba ti od nemoci uleví pocit, že jsi vyhrála 123 tisíc, to by mohlo trošku pomoct.
0: Tak to by bylo super, no.
1: Dobře, poslouchej, krokodýlí zvuk. Co myslíš, že by to mohlo být?
0: No, já ani to není můj typ, to je typ dcery. Nebo si myslíme, že by to mohly být hodinové ručičky, jako tikání hodin.
1: Aha, hodinové ručičky, zajímavé. Rozdělíš se s dcerou, když vyhraješ?
0: Jo, to už jako ona už si řekla.
1: Dobře, tak teď odpověď našeho arbitra. Tikání hodinových ručiček, ano nebo ne? 123 450 korun. Bohužel.
0: Aha, takže nic.
1: Dejte hlavy dohromady s dcerou, třeba vás napadne něco jiného, zavolejte si příště. Částka se zvyšuje.
0: Ano.
1: Hezký víkend a brzké uzdravení. Naschle.
0: Děkuju, ahoj.
2: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
3: Rádio Krokodýl.
4: Stávej, jedeme na vodu.
5: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
4: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
5: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
4: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
6: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
7: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz
8: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
9: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. terme-la.at
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Irští Cranberries na rádiu Krokodýl, mezi tím nejlepším z 90. let po 9. hodině. Celou hodinku jsme si užívali nejdevadesátkové hity, ale přiblížila se 10. Tak zpět do současnosti. Petra prozradí, co bude ve zprávách v 10.
1: Přeji hezkou sobotu, lidé mohou u hlavního nádraží přecházet přes silnici tak jako dřív, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 10. hodině další hity Clean Bandit. Jennifer Lopez. A z českých hitů Pokáž.
3: Život prostě občas není fér, až příliš krutej může
0: se... Za minutu a půl tu bude 10. hodina. Na Krokodýlu pro vás chystáme předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy.
4: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco. Výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: I o víkendu pokračuje babí léto. Dnes bude převažovat jasná obloha a odpolední teploty příjemných 21 až 24 stupňů.
5: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 10, hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Lidé mohou u hlavního nádraží přecházet přes silnici tak jako dřív. Teplárny Brno tam měnily parovody za horkovody a omezení trvalo 11 týdnů. Neprůchozí byl také chodník k viaduktu a přilehlé autobusové zastávce. Řada lidí tehdy omezení nedbala a trasu si zkracovala podél plotu. Bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf z Ostravy, který si od loňského podzimu odpikává v litoměřické věznici 6letý trest, chce požádat o předčasné propuštění. Nyní ho ale čeká další soud za to, že po pravomocném odsouzení za dotační podvod nenastoupil v roce 2012 do vězení. Později se ukázalo, že uprchl do Paraguaje. Odtamtud se vrátil s policejní eskortou před rokem. 58letou německou turistku zabil na řeckém ostrově Rodos blesk, když šla s manželem po pláži poté, co se společně koupali v moři a náhle se zhoršilo počasí. Tragédie se odehrála poblíž města Lindos na východním pobřeží. Českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů dnes čeká nejtěžší možný soupeř. Národní tým se představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Ti neprohráli rekordních 40 zápasů po sobě a do pátého ročníku soutěže vstoupili dvěma vítězstvími. Utkání začne ve 20:45.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor si dejte na nehodu v Brně v Řípské ulici. Došlo tam k havárce dvou osobních aut a na výjezdu ze Svitav směrem na Lanškroun u Opatovce nabouralo osobní auto do železničních závor. I tam dávejte pozor a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Krokodýl cestovatel se po 10. hodině vydá do jednoho místa v Moravském krasu a pokud ho poznáte, až vám ho představím, tak od nás můžete získat dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun do Centra zdraví. Počkejte si na nápovědy.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: A víte, co je to vrchol obezity? Spadnout z postele ze všech stran.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Rádiem Krokodýl.
1: Máme po 10. hodině, tak předpokládám, že už většina z vás má posnídaní, ale pokud v týdnu ve všední den budete mít chuť na něco dobrého, tak určitě poslouchejte Krokodýla a najděte si naši krokohlídku. Už od pondělí vyrazíme do ulic a stačí, když se na nás usmějete a hned vám rozdáme 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal úplně zadarmo. Co zadarmo? Za úsměv. No a začínáme v pondělí ráno na Moravském náměstí v Brně. Tam se na vás těšíme, tak se za námi zastavte.

0: rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
2: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
1: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
3: Partnerem snídaní je rezort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
0: Dobré dopoledne, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: is the answer.
1: Krokodýl cestovatel.
2: Krokodýl cestovatel je to s dalším typem na výlet nebo procházku a vy se k nám můžete připojit. Linka 603 103 103 je opět volná a pokud poznáte místo, které vám představím, tak vyhráváte poukázku v hodnotě 1000 korun do centra zdraví Via Rasalve na Masarykové 25. Vydáme se do Moravského krasu. Hádáme název jednoho, řekněme, propadání, které je nejmohutnějším propadáním Moravského krasu a druhým největším jeskynním systémem. U nás tahle národní přírodní památka a část Moravského krasu se nachází ve stejnojmenné obci, což byla původně hornická osada a zdejší jeskynní systém vytvořila voda Jedovnického potoka, který se na konci údolí propadá do skalní stěny, aby vytrskl na povrch až po několika kilometrech pod záhadnou Býčí skálou v Josefově údolí. V severním okraji tohoto území je archeologické naleziště z období Magdalenínu a jeskynní systém je významným zimovištěm netopírů. Územím také prochází zelená turistická značka a naučná stezka. A kdo pak se dovolal nejrychleji? Haló, tady Martin.
3: Dobrý den, tady Katka.
2: Katko, kam vás zdravíme, odkud voláte?
3: Z auta, jdeme na svatbu.
2: Na svatbu, no tak to jsou krásné plány. Vaše nebo někoho z blízkých?
3: Ne, známý.
2: Tak ať se svatba vydaří, užijte si veselí, no a teď mi prozraďte, tak které to místo v Moravském krasu mám na mysli?
3: Já si myslím, že je to Rudické propadání.
2: Naprosto správně, ano, Rudické propadání. Byla jste se tam někdy podívat?
3: Ne, ještě jsme tam nebyli, ale chytali jsme se
2: tak
3: tam.
2: Tak třeba někdy vyrazíte, stojí to za návštěvu. Vydržte na lince, protože právě vyhráváte poukaz v hodnotě 1000 korun do centra zdraví Via Rasalve na Masarykové 25. Gratuluju.
3: Děkuju.
2: Mějte se krásně, zase někdy naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Radio Krokodýl.
4: Radio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Aneta Pruklová, je mi 34 let, pracuji jako zdravotní sestra a chtěla bych pomoci jedné naší pacientce z Bosonoch, paní Šiprové, která se úplně sama, jakožto matka samoživitelka, stará o svého bratra, který je v plném invalidním důchodu, potřebuje nepřetržitou 24-hodinovou pomoc a taktéž se zároveň stará v jedné domácnosti o svou starou maminku, která je plně odkázaná na její péči a je po dvou srdečních infarktech. Paní Šiprová je na veškerou péči o maminku a bratra úplně sama. A právě z tohoto důvodu jsem požádala o pomoc moje oblíbené rádio Krokodýl.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a paní Šiprová si zajde odpočinout do wellness a taky na dobrou večeři.
1: Když jsem to paní Šiprové řekla, měla šílenou radost, nemohla tomu nejdřív uvěřit a strašně moc vám děkuji a já taky.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Na Krokodýlu pro vás právě teď máme tip, jak si parádním způsobem užít den, zažít něco, co jste nezažili a vidět něco, co jste neviděli. Můžete totiž vyrazit do dílen dopravního podniku města Brna. Pozvánku pro nás má Hana Tomaštíková.
2: Toto 3. října otevřeme veřejnosti ústřední dílny v Nedlánkách a návštěvníkům nabídneme pohled do míst, kde se u nás opravují tramvaje anebo kompletují nové tramvaje typu drak. Představeny budou ukázky soustružení kol, práce na zvedacích a montážních kanálech. Lidé si budou moci prohlédnout karosárnu, kabelárnu, lakovnu a další naše pracoviště. Připraveny také budou komentované prohlídky anebo bohatý program pro děti. Akce začíná 3. října ve 13 hodin a potrvá do 17. hodiny. Z centra se lidé do medlaneckých ústředních dílen dostanou tramvaj číslo 1 s výstupem na Hudcové anebo speciálními retrotramvajemi.
1: Říká na rádiu Krokodýl mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Děkujeme za pozvání.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaniivbrne.cz.
5: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepurade Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
6: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

lei. Asi ti to stejně přejedou.

0: Ace of Base na rádiu Krokodýl těsně před 11. hodinou. Sobotní dopoledne s datem 3. října posloucháte Krokodýla a na něm v 11 další aktuální zprávy s Peťou. Co je nového?
1: Přeji hezký den. Ode dneška probíhá oprava povrchů na úvozu. I o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. vám budeme hrát hity, které si budete vybírat na telefonní lince 603 103 103. Celou hodinku budeme hrát hity na vaše přání, tak už můžete popřemýšlet, komu co necháte zahrát. 11. tu je za minutu.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha dnes jasná, jen sem tam se může objevit malá průsvitná oblačnost a dnešní odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Užijte si krásný sobotní den.
4: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ode dneška probíhá oprava povrchů na úvozu, která se bude týkat úseku od Pekařské po křižovatku Údolní. Práce budou probíhat po etapách do 4. listopadu. V jednotlivých etapách se změní průjezd po úvozu i možnosti odbočení, a to v úseku Pekařská Údolní. Provoz zůstane zachován obousměrně v režimu 1+1. Úplná uzavírka bude platit pouze o tomto víkendu. Prezident Petr Pavel se kvůli soukromé zahraniční cestě za týden nezúčastní hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Černouček na Litoměřicku. Oznámil to odbor komunikace prezidentské kanceláře. Doplnil, že prezidenta chyba v plánování mrzí. Americký prezident Donald Trump se o lednovém útoku na Venezuelu, během kterého Spojené státy zadržely tamního autoritářského prezidenta Nicolase Madura, radil s chatbotem, který patří do stáje miliardáře Elona Muska. Uvedl to časopis Times s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele. Hokejisté Brna zvítězili v 7. kole extraligy nad Mladou Boleslaví 3-2 po samostatných nájezdech. Severočeši prohráli po čtvrté za sebou. Přesto jim zisk jednoho bodu stačil k opuštění posledního místa tabulky, na které spadla Olomouc. Kometa je po třetí výhře v sezóně s 8 body 9.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a dávajte pozor na nehodu, která se stala v Brně v Břípské ulici. Na křižovatce s Tuřankou tam bourala dvě osobní vozidla. Blokují jeden jízdní pruh, tak projíždějte opatrně.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Máme po 11. hodině, ve studiu Krokodýla dochází ke střídání stráží, dorazila Janča, ahoj.
1: Ahoj, krásné dopoledne, krokodýláci.
0: Hity na vaše přání, Jana a telefonní linka 603 103 103 je vám k dispozici, tak si zavolejte.
2: Rádio Krokodýl, hity na přání, pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pepíček se ptá maminky. Mami, táta říkal, že pocházíme z opice, je to pravda?
3: Nevím, Pepíčku, já všechny příbuzné z tátovy strany neznám.
0: Rádio Krokodýl a hity na psání.
4: Krásné sobotní dopoledne, krokodýláci, v tuto chvíli už je Janča Houbová s vámi, no a do 12. si můžete volat a psát o vaše hudební přání, linka 603 103 103, no a nezapomeňte taky psát můžete do naší krokodýlí aplikace, těším se na vaše vzkazy a teď už taky Beatlesák George Harrison a Get My Mind.

0: George Harrison, no a teď už jdeme taky na krokodýlí linku 603 103 103, no a na ní první věrný posluchač Marek. Marku, já vás zdravím.
1: Vítím vás taky do rádia Krokodýl, jste úžasné rádio a chtěl bych nechat zahrát Mother Talking, protože aj tady pro Milošku, pro moji, a tady bych chtěl aj pro vás do rádia, protože jste úžasné rádio, takže klobouk nahoru.
0: Tak moc děkujeme. You're my heart, tak si to užijte. Pozdravuji do Znojma, mějte se krásně.
1: Děkuji.

0: Krásné sobotní dopoledne, linka 603 103 103, hrajeme hity na vaše přání a na lince právě teď Žanek z Králova pole, zdravím.
1: Zdravím.
0: Jak si užíváš dnešní dopoledne, sobotu, víkend, jak to máš? Jsi v práci,
1: no,
0: doma?
1: No, konečně mám volno po 14 dnech, takže na zahrádku, obetání.
0: Jo, takže taková ta pohodička víkendová, jak se na říjen sluší a patří. Tak budeme hrát Škorpiony, pro koho to bude?
1: Pro mojeho miláčka, přítelkyni, kterou mám moc rád. Samozřejmě i pro Radio Krokodýl. Krásný víkend všem, ať si odpočinou.
0: Super, tak už to tam posílám, mějte se krásně. Ahoj.
1: Děkuji, ahoj.

0: Time. Tak to byli Škorpioni, hráli do brněnského Králova pole, no a teď už jdeme opět na linku Krokodýla 603 103 103 a na ní Tom.
1: Ahoj ti všem, tady Tom Prigl. A já bych chtěl písničku poslat Honzíkovi, Davidkovi, to jsou moji syni, Danovi, tému Dartor z Denda, Brambora, policajt Krkovičkovi, který zůstává ve vlaku, Kocourek, samozřejmě Petrovi Holíkovi, tobě do rádia Krokodýl, celému týmu, teta Paťa Petr. Jo, a všem, co prostě posílají a poslouchají, no, tak kdyby tady měl všechno říkat, tak tam tady budu do Vánoc.
0: Tak mě skončí podmas, přesně tak, tak jo, Purple Disco Machine Hypnotized, měj se krásně, ahoj, užij si to.
1: Děkuji za tím, ahojky, čau všem, papa.

0: rádiem Krokolíl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
2: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
3: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
6: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Krokodýlí zvuky praví do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
7: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina Tondach ochrání před vším, tedy téměř před vším.
8: Přijela maminka.
7: Svoji tašku Tondach nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
0: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
9: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
10: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
0: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.
11: Say low.

0: napsání.
1: Tak to byl taneční hit z roku 2011, Jennifer Lopez, On The Floor, no a teď už jdeme taky na krokodýlí linku 603 103 103, a kdo pak tam je?
2: Martin.
1: Martine, já tě zdravím, kde nás ladíš?
2: V Bruntále.
1: V Bruntále, tak to je paráda, si tam na výletě, na tréninku, bydlíš
2: ne,
1: tam.
2: Ne, my jsme v práci.
1: Vy jste v práci, OK, tak to je super, že tam ladíte krokodýla. Janek Ledecký, pěkná, pro koho to bude?
2: Pro Honzika.
1: Pro Honzika. Ten je pěkný.
2: Jo.
1: Super, tak jo, tak pro pěkný Honzíka do Bruntále, Janek Ledecký, mějte se tam. Ahoj.
2: Vy taky, ahoj.

0: Time.
1: Tak to bylo ACDC, rok 1979, no a jdeme opět na vaše přání krokodýlové, krokodýlí aplikace. Zdraví Michal Bajkeros Kašík, chtěl bych zahrát cokoliv od skupiny Slza, bude to pro tebe, moje rodiče do auta a pro všechny, kteří byli na včerejší inline jízdě s rádiem Krokodýl, děkuju. My samozřejmě děkujeme, že jste byli s námi, no a teď už taky Slza a vybrala jsem lhůtu záruční.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherrymotor.cz.
4: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
8: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
7: A kde to najdu?
8: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
7: A nemáš nějakou slevičku?
8: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
9: Rádio Krokodýl a hity na psání.
10: A jdeme na to, krokodýláci, až do pravého poledne hrajeme na vaše přání linka 603 103 103, anebo samozřejmě můžete psát i do naší krokodýlí aplikace, no a jdeme rovnou tam. Zdarek Svině, zahraješ nám prosím nějakou hezkou devadesátku pro mě a mou Jaruš do Slavkova do dílny, dále pro celou krokodýlí rodinu. Zdraví Velda Slavkov u Brna, no tak je to jasný. Pokud je to pro Jaruš a pro tebe, tak si dáme nějaký lehký ploužáček devadesátky, anděle.

0: na přání.
1: Tak to byly Vanastovky Andělé z roku 1995 do Slavkova u Brna, kde ladíte krokodýla. No a teď už jdeme na linku 603 103 103 a na ní Zdeněk.
2: Ahoj Jani, ahoj bajkeráci, tady bajker Zdeněk ze Šepkovic. Tím pádem bych poslal písničku všem burčákovým turistům kolem Pálavy, která jsem to tam byl kontrolovat, takže vinaři jsou připraveni, tak hurá ke sklípkům, proto dáme písničku a pozdravíme tím pádem Dana Blaška do Strachotina, číslo sklepa 55, tam se zastavte, i Libora Janáka, bratry vinaříky do Penčice pozdravíme a Slavkováky, to jsem zaslechl, Slavkováky, takže takhle krásný bud, takový víkend vám přeje Zdeněk.
1: Tak jo, paráda, Scott McKenzie San Francisco, měj se krásně, ahoj.
2: Díky, Ani, čau, čau.

0: napsání.
1: Scott McKenzie, San Francisco, a teď už tady mám jedno speciální přání. Je pro Jarouška a pro jeho tatínka, na kterého vzpomínají. A hudební přání bude Jaromír Nohavica, mám jizvu na rtu. Posílám to tam,

věřil v revoluci a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím Ventinol na potíže.

provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám a tančím jen tak rychle, jak hraje muzika. Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měly a srdce stydělo se, když salvy slávy zněly. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu.

dříve, než mě přijme svatý Petr u komise, básníkům české země chtěl bych uklonit se. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jí zvu na rtu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi Limanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trůfové eso v mariáši hážu do talonu a chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak vám jí zvu na rtu,

0: Tak tohle je Alan Walker Alone. Bohužel, krokodýláci, čas se nám nachýlil. 12. hodina je za chvíli tady, ale musím ještě pozdravit všechny, co napsali vzkazy. Ivanu z Hralic, která chtěla poslat písničku pro Myšáčka do Líšně, Pavla z Blučiny a Františka z Blučiny, kteří právě teď je nahazují zeď a odměnou, pozor, jim bude kotlíkový guláš, uzené klobásy a buček. Takže velký mňam. No a samozřejmě Františkovi, co teda nahazuje v Blučině tu zeď, tak všechno nejlepší k zítřejšímu svátku. A teď už taky aktuální zprávy. Má je pro vás Peťa, o čem budou?
1: Přeji hezký den. Žádný letecký dopravce se nepřihlásil do výběrového řízení, aby zajistil linku z Brna do Frankfurtu nad Mohanem. I o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z hitu Krokodýla po 12. hodině Ava Max. Celou noc bude řídit Celine Dion. Český hitů si dáme Miraj. Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě ne... Za půl minuty tu máme 12. hodinu.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: A dneska nás čeká nádherný den. Brno 24 stupňů, Břeclav a Znojmo 23, Vyškov, Hodonín 22 stupňů Celsia. Zatím převažovat bude jasno, nebo se objeví pouze malá průsvitná oblačnost. Denní maxima velmi příjemné, 22 až 25 stupňů.
3: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Žádný letecký dopravce se nepřihlásil do výběrového řízení, aby zajistil linku z Brna do Frankfurtu nad Mohanem, jak ji poptávalo Brno společně s Jihomoravským krajem. Jaký bude další postup, vyplyne z jednání mezi městem a krajem. V Pražském národním divadle dnes předají ocenění 20 laureátům Centálie. Udělují se za mimořádné jevištní výkony v Česku v činohře, v opeře, v oboru baletu, tance a pohybového divadla a v oboru muzikálu, operety a podobných žánrů. Tentokrát za období od 1. července 2025 do letošního 30. června. Do davu fanoušků rugby v australském Newcastlu severně od Sydney vjelo dnes ráno auto. Zranilo 10 lidí, včetně několika dětí. 5letá dívka a 67letý muž jsou v kritickém stavu. Policisté zadrželi 18letého řidiče auta a okolnosti nehody vyšetřují. Podle dosavadních informací nepředpokládají, že by incident souvisel s terorismem. Fotbalisté Sparty v přípravném utkání během reprezentační přestávky přestříleli druholigovou Jihlavu 5-3. Nad soupeřem z druhé ligy zvítězili také Pardubice, Hradec Králové a Mladá Boleslav. Naopak poslední celek nejvyšší soutěže Zlín podlehl Prostějovu 1-2.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Pozor, v Brně Modřicích u nájezdu na D52 tady bourala dvě osobní vozidla a blokují jeden jízdní pruh, tak tam počítejte se zdržením. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dvě minuty po 12. hodině ladíte krokodýla, pokud obědváte, tak vám přeji dobré chutnání, no a pokud chystáte na stůl, tak vám přeji, ať vám to jde co nejlépe od ruky. Za malou chvíli pro vás budu mít tip, kam můžete vyrazit, připravená je rubrika Krokodýl cestovatel, no a společně s ním taky, pokud uhodnete tip, mám pro vás fantastickou cenu, buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi teroristou a manželkou? S teroristou se vyjednávat dá.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: cestovatel.
1: Krokodýláci, je to tady, jak jsem slibovala, tak máme připravenou oblíbenou rubriku Krokodýl cestovatel, kde poznáváme krásy Brna a Jižní Moravy. No a v tuto chvíli pro vás mám i perfektní soutěž. Stačí uhodnout, jaký typ na výlet mám na mysli, dovolat se ke mně do studia a samozřejmě parádní výhra je vaše, takže linka do studia 603 103 103. No a abyste měli pořádnou motivaci, tak v tuto chvíli, prosím pěkně, soutěžíme o dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun do Centra zdraví Viara Selve na Masarykově 25 v Brně. 603 103 103, no a my jdeme na nápovědy. Hádáme název obce v okrese Brno venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládá se na okraji blízko Svrateckého úvalu. Malá obec kousek za Mariánským údolím je známá i jako historická lokalita. Například na návrší Žuráň, které leží v jižním katastru obce, byla komplexně prozkoumána velká mohyla z doby stěhování národů. Zároveň z tohoto návrší řídil 2. prosince roku 1805 Napoleon Bonaparte takzvanou bitvu tří císařů. Nápovědou k názvu obce pro vás může být i to, že se zde každý rok koná samosběr jahod, anebo že se zde narodila známá spisovatelka Květa Legátová, jejíž román se stal předlohou filmu Želary. Tak pokud tušíte, jakou obec v okrese Brno venkov mám na mysli, tak určitě neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103. Haló, kdo pak je na lince?
2: Ahoj, tady Tonda.
1: Ahoj, já tě zdravím, prosím tě, tušíš správnou odpověď?
2: No, nevím, já jsem si myslel původně, že to je, já ti řeknu, ale protože mi to nesedělo, trochu za tou líšní.
1: Aha.
2: Takže to jsem trochu válí. A každopádně...
1: Tak zkus něco tipnout.
2: Dobře. Velatice?
1: Velatice to nejsou, je mi líto, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
1: Krokodýláci, šance pro vás 603 103 103 a jak jsem říkala, hádáme název obce v okrese Brno venkov v Jihomoravském kraji. Je to kousek za Mariánským údolím, to je velká nápověda, koná se tady samosběr jahod a narodila se tady třeba spisovatelka Květa Legátová. Halo, tady Krokodýl.
3: Ahoj, ahoj, halo, tady Milan.
1: Ahoj Milane, správná odpověď zní, prosím tě, jak na tuto otázku.
3: Já vstupnu Podolí.
1: Je to Podolí u Brna, je to správná odpověď a já ti moc gratuluju.
3: Je, to je super, tak to se vám.
1: Jo.
3: Můžete se zeptat, já jsem se řekl, co jsem vlastně vyhrál.
1: Já to samozřejmě zopakuju, prosím tě, je to dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun do Centra zdraví Viara Selve na Masarykově 25 v Brně. Myslím si, že to určitě využiješ.
3: Jo, to je super.
1: Tak jo, vydrž super. Mi na lince, ahoj.
3: Ahoj.
0: Rádio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Janča Houbová. 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolítku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
5: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
6: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
7: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
8: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
4: Rádio Krokodýl.
9: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
10: B2K.
7: Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2 Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
0: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Celine Dion, I Drove Night, za malou chvíli třeba George Ezra nebo taky Vanastovy věci a teď už se pojďme podívat, komu krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Mariana Ambrožová, je mi 32 let, jsem z Brna a ráda bych pomohla paní Aně, které je 22 let a když byla v 9. měsíci těhotenství, tak se dostala do azylového domu. Bylo to tak, že žila s mužem, který byl závislý na drogách, neměli kde bydlet, nicméně to těhotenství pro ní bylo velkým impulzem k tomu, aby změnila svůj život. Když se dostala do azylového domu, asi po 2 týdnech přivedla na svět krásného chlapečka. Tady ta žena se snaží tomu dítěti dát co nejvíce mateřské lásky a zajistit mu zázemí a vlastně ve svém životě dělá velké pokroky. Anna má samozřejmě pořád problémy s penězi, řeší co a jak dál a nezbývají jí peníze na různé aktivity s tím dítětem. Ráda by na výlet třeba do zoologické zahrady.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Aně i jejímu synovi zajistil výlet plný zážitků, jaký by si sama nemohla dovolit.
2: Ráda bych Rádiu Krokodýl poděkovala za podporu a pomoc. Paní Anna měla moc velkou radost z výletu.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: George Ezra, teď už taky krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. V banku krokodýla 123 500 korun za uhodnutí tohoto zvuku. A pokud máte tip, co by to mohlo být, tak určitě neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Dohrály nám vanastovky a teď už jdeme soutěžit v banku krokodýla 123 500 korun, krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. No a na lince 603 103 103, první a nejrychlejší volající, je to Iva?
2: Ano.
1: Ivi, já vás zdravím, připomenu pro úplnost krokodýlí zvuk. A tip za 123 500 korun zní jak?
2: Já si myslím, že je to řazení zpátečky v autě. Mm-hmm. Šlápnutí spojky a zařazení zpátečky.
1: Typu rozumím, arbitr taky, ovšem teď jde o to, jestli je správný. Tak pojďme se na to podívat. Tak bohužel správný tip to není.
2: Nevadí, budeme přemýšlet dál.
1: Přesně tak, mějte se krásně. Naschranou. Krokodýláce, vy nezoufejte, protože navyšujeme bank a soutěžíme dál.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás.

0: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní kryt na Tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
1: Přijela maminka.
0: Svoji tašku Tondách nakoupíte už nyní v prodejnách Pro X 2000. Pro X 2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
2: Rádio Krokodýl.
3: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. terme-la.at.
6: To máte Veku, Vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
7: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
6: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
7: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
6: www.chlebíčkovýraj.cz.
8: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krokodýláci, určitě jste poznali hit On My Head, kterou naspíval Dan Barta a stala se velkým hitem jako titulní skladba ke kultovní české komedii Snowboardiáci z roku 2004. Tuto chvíli nám dohrála na Krokodýlu před 13. hodinou, kdy jsou opět připraveny aktuální zprávy. Má je pro vás Peťa Papančevová, tak o čem budou?
1: Přeji hezký den, Brno dokončilo strategii rozvoje cyklistické dopravy, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A na co se můžete těšit z hitu Krokodýla po 13. hodině? Jonas Blue. K tomu taky Phil Collins.

0: českých hitů Jelena všude zdejší.
1: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá, všude dobře, doma nejlíp, mraky začnou se smát.
0: Máme 12 hodin a 57 minut.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Krokodýláci, a dnes nás čeká nádherný den. Brno a Břeclav aktuálně jasno a 24 stupňů Celsia, Znojmo 23, Vyškov a Hodonín zatím 22 stupňů Celsia. Dnes bude převažovat jasno nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost, nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. No a pokud se ptáte, jak to bude vypadat na večer a v noci, tak očekáváme oblohu bez oblačnosti, k ránu se mohou v údolích vytvořit ojedinělé mlhy, no a nejnižší teploty 5 až 8 stupňů Celsia.
2: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezký den.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Brno dokončilo strategii rozvoje cyklistické dopravy, kterou schválilo zastupitelstvo a je dostupná na webu města. Podle ní chce mít Brno v roce 2035 celkem 284 kilometrů cyklotras a o 15 let později 370 kilometrů. Loni jich mělo 87 kilometrů. Síť cyklotras by měla být taková, aby se na nich cítili bezpečně seniori i děti, tedy nejzranitelnější skupiny. Letošní rok je zatím třetí nejsušší od roku 1961. Méně srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. Srážkový deficit evidují meteorologové na celém území, a to i v oblastech, kde srážek obvykle zaznamenávají nejvíc. Z hor je na tom podle nich nejhůř Šumava. Britská vláda tento týden znovu vyzvala tamní veřejnost, aby se připravila na mimořádné události, které mohou nastat v souvislosti s rostoucím geopolitickým napětím, ale také například ve spojitosti s extrémním počasím. Zveřejnila oficiální seznam, čím konkrétně by se lidé měli zásobit. Doma by měli mít například svítilnu, rádio na baterie nebo balenou pitnou vodu. Nově jmenovaný český kapitán Bostonu David Pastrňák přispěl v NHL dvěma asistencemi k vítězství hokejistů Bruins na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení. Za Boston nastoupil také Pavel Zacha a po Pastrňákovi strávil na ledě ze všech útočníků Bruins nejvíc času. Téměř 22 minut a měl 3 střely na branku.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. V Brně v opuštěné ulici došlo ke střetu osobního auta s nákladním a neprůjezdný je jeden jízdní pruh, tak tam počítejte se zdržením. A podobná situace se zdržením počítejte v Brně v Modřicích. U nájezdu na D52 tady bourali dva osobáky a blokují jeden jízdní pruh. Dávejte na sebe pozor, krokodýláci, šťastnou a bezpečnou cestou, a kdyby cokoliv, tak nám zavolejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

Chvíli po 13. hodině ladíte Krokodýla dnes v sobotu 3. října, kdy svůj svátek slaví všichni nositelé jména Bohumil, tak přeji všem bohouškům všechno nejlepší. Pokud nějakého znáte, tak mu nezapomeňte popřát. No a za malou chvíli krokodýláci už se můžete těšit na naše nejmenší posluchače, na krokodýlí zlatíčka, tak buďte s námi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Na úřadě. Pan Liška vzbudí spícího kolegu a ptá se ho: hele, jdeš tam na oběd nebo budeš pracovat bez přestávky?

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. We gonna ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Dohrála nám Alicia Keys, Girl on Fire, a teď už jdeme taky za našimi nejmenšími posluchači a Zlatíček se tentokrát budeme s mikrofonem krokodýla ptát ve školce v Králově Poli, kdo je to tchýně.
2: Že někdo už chne, chová.
3: Tchýně je taková paní třeba, když se žení.
2: Tchýně je uklízečka, když ní něco řeknou, tak musí to udělat.
1: Tak myslím, že všechny odpovědi byly naprosto správné a každá má tak trošku pravdu, tolik krokodýlí zlatíčka otázka, kdo je to tchýně.
0: Radio Krokodýl. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
4: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
5: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
6: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
8: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
9: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
10: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
11: Rádio Krokodýl.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
12: KFC ti zase nabízí víc.
13: MacBooky Neo.
12: iPhone 17.
13: Laserové projektory.
12: Sluchátka Apple Beats.
13: A stovky dalších cen.
12: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
13: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
12: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
14: Tati, co je to hybrid?
15: To je auto.
14: A co je to superhybrid?
15: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
16: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
17: Více na cherrymotor.cz.
18: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Cestovatel.
1: Krokodýláci ovšem v tuto chvíli nebudeme poznávat úplně krásy Brna a jižní Moravy, ale podíváme se někam trošku dál. 20 kilometrů plavání, 1000 kilometrů na kole a nakonec 220 kilometrů běhu napříč Rwandou. To je projekt Afrika a extrémní výzva Jakuba Žáka, která startuje už 8. října. Nejde ale jen o rekordy, cílem je také pomoct místním k čisté pitné vodě. A právě s Jakubem budeme ve spojení a jeho cestu po Africe budeme sledovat už příští týden. Startujeme.
2: 20 kilometrů plavání, 1000 kilometrů na kole a 220 kilometrů běhu. Jsem Jakub Žák a ve Rwandě mě čeká moje největší výzva. Cíl? Pomoci místním získat přístup k pitné vodě. Projekt Afrika startuje už brzy a vy u toho můžete být se mnou každý den přímo z Rwandy.
0: Radio Krokodýl. Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
1: Je to tak, krokodýláci, mám pro vás dobrou zprávu. Vaše oblíbené snídaně jsou zpátky, už od pondělí vyráží naše krokohlídka do ulic, stačí se na nás usmát a každé všední ráno rozdáváme 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal, a to úplně zadarmo. No a kde začínáme? V pondělí ráno se na vás těšíme na Moravském náměstí v Brně, tak tam buďte.
0: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
2: Stávej, jedeme na vodu.
3: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
2: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
3: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
2: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
4: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
5: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepurade Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně, 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
7: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
0: Rádio Krokodýl.
11: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

Krokodýl. Sledujeme živě dění v Brně a na Jižní Moravě. Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.

0: Za malou chvíli tu máme 14. hodinu Nelly Dilema a teď už taky Peťa Papančová a aktuální zprávy. Krokodýláci, tak o čem pak budou? Pojďme se na to podívat.
1: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Bláznivou komedii Hra, která se zvrtla, tradiční herní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. A představení Pokoušení nabízí Mahnovo divadlo v 19 hodin.
0: A co bude ve zprávách ve 14 hodin, více prozradí Peťa.
3: Přeji hezkou sobotu, lidé mohou u hlavního nádraží přecházet přes silnici tak jako dřív, i o tom za chvilku.
0: No a po 14. hodině Where's My Husband? K tomu taky Jamelia Superstar. A z českých hitů klasika Kabáti malá dáma. Máme 13 hodin a 59 minut.
4: Barco! Zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco! Volejte 800 193 193.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A jak to vypadá s počasím? Dnes nám meteorologové hlásí opravdu krásné počasí. Brno a celá Jižní Morava jasno, slunečno a 24 stupňů. Jinak jak to bude vypadat na večer a v noci? Očekáváme oblohu bez oblačnosti, kránu se mohou v údolích vytvořit ojedinělé mlhy a nejnižší noční teploty okolo 6 stupňů Celsia.
4: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Hezké odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Lidé mohou u hlavního nádraží přecházet přes silnici tak jako dřív. Teplárny Brno tam měnily parovody za horkovody a omezení trvalo 11 týdnů. Neprůchozí byl také chodník k viaduktu a přilehlé autobusové zastávce. Řada lidí tehdy omezení nedbala a trasu si zkracovala podél plotu. Bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf z Ostravy, který si od loňského podzimu odpikává v litoměřické věznici 6letý trest, chce požádat o předčasné propuštění. Nyní ho ale čeká další soud za to, že po pravomocném odsouzení za dotační podvod nenastoupil v roce 2012 do vězení. Později se ukázalo, že uprchl do Paraguaje. Odtamtud se vrátil s policejní eskortou před rokem. 58letou německou turistku zabil na řeckém ostrově Rodos blesk, když šla s manželem po pláži poté, co se společně koupali v moři a náhle se zhoršilo počasí. Tragédie se odehrála poblíž města Lindos na východním pobřeží. Českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů dnes čeká nejtěžší možný soupeř. Národní tým se představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Ti neprohráli rekordních 40 zápasů po sobě a do pátého ročníku soutěže vstoupili dvěma vítězstvími. Utkání začne ve 20:45.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také dopravní informace, které určitě využijete. V Brně v opuštěné ulici došlo ke střetu osobního auta s nákladním a neprůjezdný je jeden jízdní pruh, tak tam počítejte se zdržením. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu. No a kdyby cokoliv, tak nám určitě zavolejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Krokodýl s vámi 3 minuty po 14. hodině, no a za malou chvíli určitě buďte připraveni, protože budeme soutěžit. Víkend speciál Krokodýl cestovatel, budeme poznávat krásy Brna a Jižní Moravy, no a k tomu mám pro vás taky skvělou cenu, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Stěžuje se Jirka v práci. Já už to s tou svou ženou nemůžu vydržet. No tak se zbalte a jeď k moři. To mi bude huby platné, ona umí plavat.

0: cestovatel.
1: Kabáti a malá dáma, teď už jdeme soutěžit, jak jsem slibovala, připravená rubrika Krokodýl cestovatel, kde poznáváme krásy Brna a Jižní Moravy. No a pokud uhodnete, jaký tip mám na mysli, tak vyhráváte. A co můžete tentokrát vyhrát? Soutěžíme o dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun do Centra zdraví Viara Salve na Masarykově 25 v Brně. 603 103 103, to je číslo ke mně do studia, no a jdeme na nápovědy. Hádáme název jedné velké brněnské městské části. Tato část se nachází na severovýchodním okraji Brna a dříve bývala samostatným městysem, který byl k Brnu připojen v roce 1944. Čtvrť lze rozdělit na starou, původní zástavba vesnického charakteru a novou. To je sídliště vybudované v 80. letech 20. století. Obyvatelé této městské části jsou v brněnském Hantecu nazýváni jako Marvani. A teď už poslední nápovědy, podle kterých si myslím, že to určitě uhodnete. V této části, jejíž název hádáme, se nacházela známá brněnská firma Zetor, krásné Mariánské údolí, a tato městská část má i vlastní pivovar. Takže pokud tušíte, volejte právě teď 603 103 103. No a mám pro vás parádní cenu. Halo, halo, kdo pak je na lince?
2: Ahoj, dej FC.
1: Ahojky, tušíš správnou odpověď?
2: Líšeň.
1: Je to Líšeň, správná odpověď, velká gratulace. No a samozřejmě vynikající cena, dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun do Centra zdraví Viara Salve na Masarykově 25 je tvoje.
2: Děkuji.
1: Super, vydrž mi na lince, nepokládej a měj se krásně.
0: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet, a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Janča Houbová. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
4: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
5: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
4: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
6: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
3: Rádio Krokodýl.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
9: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
8: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
9: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
8: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
9: Chlebíčkový ráj. Nebeské pochoutky pro chuťové buňky.
0: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: dáme.
1: Mirai drahokami, za malou chvíli Cranberries a Dreams a teď už taky komu Krokodýl pomáhá.
2: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
3: Jsem Ivanová Klára, je mi 36 let a jsem ze Židlochovic. Chtěla bych pomoci mamince, která má pejska a je to její jediný společník. Pejsek měl nehodu, skočil z postele a něco si udělal ze zády, ochrnul na zadní nožičky. Protože operace bude zřejmě velice nákladná, tak jsme poprosili Rádio Krokodýl o pomoc.
2: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a na operaci přispěl.
3: Chtěla bych Rádio Krokodýl poděkovat za finanční příspěvek na operaci pro pejska mé maminky. Mám ji tady s sebou.
4: Chtěla bych moc poděkovat Rádio Krokodýl za pomoc. Jsou moc ráda, protože těch peněz moc není. Jsem důchodce, takže sama bych to určitě nezvládla. Moc krát děkuji.
2: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Krokodýláci, a teď už se podíváme na horor v brněnském hotelu, kde vyděsil turistu muž ukrytý pod postelí. Skutečně scénu, jak z hororového filmu, si prožil zahraniční turista, který se ubytoval v pětihvězdičkovém hotelu v centru Brna. Pod postelí v jeho pokoji se ukrýval neznámý muž. Prozradili ho až vyčnívající prsty. Zatímco vyděšený host běžel pro pomoc, vetřelec utekl. Policisté samozřejmě celou situaci prošetřili, podezřelého ovšem nezastihli, jelikož ani nic neukradl. Tak strážci zákona vlastně neměli ani co zdokumentovat. Navíc nešlo o případ, kdyby se někdo ukrýval v pokoji již ubytovaného hosta. Do pokoje se měl narušitel dostat otevřenými dveřmi, které za sebou nechal předchozí host. Hotel následně turistovi nabídl pobyt zdarma. No tak je to jasný, nechtěl tam nic krást, jenom si chtěl prostě tam asi užít svoji chvilku. Takže přátelé, prvně všechno

0: kontrolovat i v pěti hvězdě.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz. Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
3: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
4: S mým hlasem mi pomohla AI.
5: Puf, puf, mňau.
4: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

A teď už taky velká gratulace letí do Černé Hory, kde slaví krásné 70. narozeniny pan Karel Horák a celá rodina mu ze srdce přeje vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, pohody, dobré nálady a taky životní energie. Za krokodýla přejeme vydařenou oslavu a posíláme Eltona Johna.

0: Tak tohle je No Name prvá, no a už jdeme taky na aktuální zprávy. Má je pro vás Peťa Papančevová na 15. hodinu. O čem budou?
1: Přeji hezký den. Ode dneška probíhá oprava povrchů na úvozu, i o tom budeme mluvit za chvilku.
0: A co si dáme z hitu Krokodýla po 15. hodině? Gimme, gimme. K tomu taky Roxette. Český hitu Sebastian Toulava. 15. hodinu tu máme za necelou minutu.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A dneska meteorologové hlásí krásné počasí, Brno a celá Jižní Morava aktuálně jasno, slunečno a 24 stupňů Celsia. Jak to bude vypadat na večer a v noci, očekáváme oblohu bez oblačnosti, nejnižší noční teploty okolo 6 stupňů Celsia. No a zítra v neděli jasno, během odpoledne a hlavně večer teda bude přibývat oblačnost, v noci může být zataženo. Ale denní maxima budou velmi příjemné, 20 až 23 stupňů.
2: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ode dneška probíhá oprava povrchů na úvozu, která se bude týkat úseku od Pekařské po křižovatku Údolní. Práce budou probíhat po etapách do 4. listopadu. V jednotlivých etapách se změní průjezd po úvozu i možnosti odbočení, a to v úseku Pekařská Údolní. Provoz zůstane zachován obousměrně v režimu 1+1. Úplná uzavírka bude platit pouze o tomto víkendu. Prezident Petr Pavel se kvůli soukromé zahraniční cestě za týden nezúčastní hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Černouček na Litoměřicku. Oznámil to odbor komunikace prezidentské kanceláře. Doplnil, že prezidenta chyba v plánování mrzí. Americký prezident Donald Trump se o lednovém útoku na Venezuelu, během kterého Spojené státy zadržely tamního autoritářského prezidenta Nicolase Madura, radil s chatbotem, který patří do stáje miliardáře Elona Muska. Uvedl to časopis Times s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele. Hokejisté Brna zvítězili v 7. kole extraligy nad Mladou Boleslaví 3-2 po samostatných nájezdech. Severočeši prohráli po čtvrté za sebou. Přesto jim zisk jednoho bodu stačil k opuštění posledního místa tabulky, na které spadla Olomouc. Kometa je po třetí výhře v sezóně s 8 body devátá.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na dálnici D52 na 13. kilometru ve směru na Brno stojí poruchané vozidlo, kolona se zatím netvoří, ale počítejte s tím. A ve Vyškově v Dědické ulici došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, provoz je tam částečně omezen. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Krásné odpoledne vám od mikrofonu Krokodýla přeje Janča Houbová, no a taky Žanek Hlaváček, který pro vás má za malou chvíli nachystanou lekci brněnského hantecu.
1: Zdar jak svíňa z kroksný, mládežníci. Koumejte, co to znamená, když je hemta u krkovičky těsto lídek.
0: No tak to se dozvíme už za malou chvíli, buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pepo, platíš daně?
3: Pochopitelně platím.
2: A nejenom daně, ale i Lence, Ivaně, Kristýně.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: To byl Sebastiana Toulová, tudíž také připravená lekce brněnského Hantecu a společně s ní Honza Žanek Hlaváček. Žany, vítej.
2: Zdar jak svíňa z kroksný, mládežníci. Koumejte, co to znamená, když je hemta u krkovičky těsto hlídek.
1: No tak to jsem zvědavá, poměrně dlouhé spojení, jak jste si s tím poradili, krokodýláci.
3: Kravata?
4: Že někdo mlaská u jídla.
1: Tak jak je to teda správně, Žanku?
2: Když je hemta u krkovičky těsnohlídek, znamená to, že je košile těsná u krku. Mějte betelný den.
1: Tak si trošku povolte, když je sobota, tolik Žanek a brněnské Hantec.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
5: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
6: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
7: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
9: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
10: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
11: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
12: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
13: Rádio Krokodýl.
14: Tati, co je to hybrid?
15: To je auto.
14: A co je to superhybrid?
15: To je Chery.
16: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
17: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
18: Více na cherrymotor.cz.
19: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun včetně polévky. Na Čepuradega z 10 i 12 a Kozel 11. Kamelrestaurace.cz.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Divokej byl plakala, no a 5 let po zničení tornádem se znovu otevřela knihovna v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku. Nové zázemí má v budově bývalé pošty a kavárny. Knihovnice dosud knihy rozvážela a zázemí měla v kontejneru ve dvoře úřadu a v Sokolovně. První knihy si mohou místní obyvatelé půjčit už od pátku. A teď už taky další hity Krokodýla, One Tea and Cool Tea, The Magic Key.

0: Soutěžíme o dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun do Centra zdraví Viara Salve na Masarykově 25 v Brně. Pokud byste tuto cenu rádi ulovili, tak určitě neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103. No a pojďme na nápovědy. Vydáme se do města v okrese Brno venkov. Výletní lodě, které odplouvají od hráze Brněnské přehrady, před sebou mají přibližně 10-kilometrovou plavbu. Přes hlavní jezero zamíří do meandru kolem hradu Veveří a poslední zastávkou je právě toto městečko na soutoku Svratky a Bílého potoka, kde přehrada začíná. Město vzniklo zřejmě až po založení hradu s podobným jménem. Z města, jehož název hádáme, se můžete vydat na výlet například do údolí Svratky směrem k Tišnovu, do údolí Bílého potoka do osady Šmelcovna, kde zpracovávala stříbrná a železná ruda, ke zbytkům vápených pecí u Lažánek a nebo taky do rozlehlých podkomorských lesů. V místech, kam spisovatel Vilém Mrštík umístil děj románu Pohádka Máje, objevíte například Helenčinu a Ríšovu studánku. Na protějším břehu Brněnské přehrady můžete zase navštívit poutní místo u Tří křížů. Tak pokud tušíte, jaké město v okrese Brno venkov mám na mysli, tak určitě neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103. No a jak jsem avizovala, tak soutěžíme o dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun do Centra zdraví Viara Salve na Masarykově 25. 603 103 103. Tak jdeme se podívat, kdo je na lince. Kdo pak tam je, kdo se dovolal jako první? Haló, haló.
1: Zdravím, dobrý den.
0: To jsem ráda, že se slyšíme, tušíte správnou odpověď?
1: Že by to byla Veverská Výška.
0: A je to naprosto správně, velká gratulace.
1: Výborně, děkuju.
0: Tak mě vydržte na lince, nepokládejte.
2: Rádio Krokodýl. Pusťte slunce do svého domova.
3: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
2: A pozor, akce.
3: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
2: Rádio Krokodýl.
4: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz
5: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
6: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. terme-la.at
7: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
8: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
7: A kde to najdu?
8: Na mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
7: A nemáš nějakou slevičku?
8: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Walking on Sunshine, za mou chvíli 16. hodina, připravena Peťa a aktuální zprávy, o čem budou.
1: Přeji hezký den, žádný letecký dopravce se nepřihlásil do výběrového řízení, aby zajistil linku z Brna do Frankfurtu nad Mohanem, i o tom budeme mluvit za chvilku.
0: A teď už taky pozvánka za kulturou.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás na Ekofilm, 52. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí. Od 1. do 4. října nabídne filmy z celého světa, besedy, výstavy, workshopy i program pro celou rodinu. Festival Ekofilm se koná například v Cinema City Velký Špalíček, na Mendlově univerzitě a dalších místech v Brně. Letošním tématem je voda a její role v přírodě i našem každodenním životě. Přijďte za inspirací a silnými příběhy. Více na ekofilm.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 16. Tayo Cruz. Atomic Kitten. A malinový sirup.
5: Malinový sirup, vítr ve vlasech vlál a roztrhaný dekor.
0: 16. hodina je tady.
6: Barco! Zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco! Volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A teď už se jdeme podívat také na počasí. Brno a celá jižní Morava hlásí jasno, slunečno a teploty okolo 24 stupňů. Jak to bude vypadat v neděli, očekáváme jasno, večer bude přibývat oblačnost, v noci může být až zataženo. Jinak denní maxima v neděli 20 až 23 stupňů.
6: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Žádný letecký dopravce se nepřihlásil do výběrového řízení, aby zajistil linku z Brna do Frankfurtu nad Mohanem, jak ji poptávalo Brno společně s Jihomoravským krajem. Jaký bude další postup, vyplyne z jednání mezi městem a krajem. V Pražském národním divadle dnes předají ocenění 20 laureátům Centálie. Udělují se za mimořádné jevištní výkony v Česku v činohře, v opeře, v oboru baletu, tance a pohybového divadla a v oboru muzikálu, operety a podobných žánrů. Tentokrát za období od 1. července 2025 do letošního 30. června. Do davu fanoušků rugby v australském Newcastlu severně od Sydney vjelo dnes ráno auto. Zranilo 10 lidí, včetně několika dětí. 5letá dívka a 67letý muž jsou v kritickém stavu. Policisté zadrželi 18letého řidiče auta a okolnosti nehody vyšetřují. Podle dosavadních informací nepředpokládají, že by incident souvisel s terorismem. Fotbalisté Sparty v přípravném utkání během reprezentační přestávky přestříleli druholigovou Jihlavu 5-3. Nad soupeřem z druhé ligy zvítězili také Pardubice, Hradec Králové a Mladá Boleslav. Naopak poslední celek nejvyšší soutěže Zlín podlehl Prostějovu 1-2.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na Svitavsku v Litomyšli v Trštenické ulici havarovalo osobní vozidlo, projíždějte se zvýšenou opatrností. D52, 13. kilometr ve směru na Brno, tady stojí poruchané vozidlo, kolona se zatím netvoří. Nicméně buďte na sebe opatrní, šťastnou a bezpečnou cestu, kdyby cokoliv, tak nám dejte vědět.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
7: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

jste s Krokodýlem po 16. hodině v sobotu 3. října, kdy svůj svátek slaví všichni nositelé jména Bohumil, tak Bohouškům všechno nejlepší a nejkrásnější. No a pokud nějakého Bohumila znáte, tak mu nezapomeňte popřát. Za malou chvíli už střídačka Jirka Wiener, který pak společně s vámi od 18. hodiny bude mít i hitparádu Krokodýla top 50 největších hitů pro Brno a celou Jižní Moravu pro tento týden. 16. hodinu nám startuje Tayo Cruz Break Your Heart.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vyměním sekundové lepidlo za třísekundové. Značka Nestíhám lepit.
3: Novinka Rádia Krokodýl. Miraj Malinovej.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Ano, víme, co se dělo tady v Brně. Aktuální přehled nám přináší mluvčí městské policie Jakub Gharem. Tak zdravíme.
2: Hezký den posluchačům do studia. Sedmdesátník, který chtěl v úterý v Bystrci u chaty vykopat pařez, natrefil v Hlíně na válečnou munici. Strážníci zjistili, že je to minometný granát, a tak muže odvedli do bezpečné vzdálenosti a prostor zajistili. Pyrotechnik nález neškodnil. Večer hlídka městské policie upozornila obsluhu kamer na podroušeného muže pohybujícího se u zaparkovaného auta v Křenové ulici. Tvrdil, že vůz odstavil jeho strýc, protože on nemá ani řidičské oprávnění. Sotva se strážníci mírně vzdálili, dostali vysílačkou informaci, že muž usedl za volant Citroenu a rozjel se. Když ho opodál zastavili, ukázalo se, že je pod vlivem drog a má zákaz řízení. Hrozí mu vězení. A ve středu nad ránem strážníci zasahovali u domu v Černých Polích. U vchodu bylo rozbité sklo, při kontrole zahrady objevili vytlučené okno. Uvnitř zahledli podezřelého a pod hrozbou namířené služební zbraně ho vyzvali, aby zůstal stát. Muž se rozběhl a chtěl vyskočit oknem do ulice. Tam ale čekala další hlídka městské policie, už i se státními kolegy. 27-letý muž je podezřelý z trestného činu. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Děkujeme, Jakub Gharem z městské policie Brno. Tak víme, jaký byl týden tady ve městě.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
4: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
3: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
5: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
6: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet, a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
6: Rádio Krokodýl.
7: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
8: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
7: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
8: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
7: www.chlebíčkovýraj.cz.
9: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
10: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
11: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
13: B2K. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět.
14: 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva,
13: hypnotickou noir Odysseu, Její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát.
14: Filmová přehlídka B2K
13: od 7. do 14. října v kinech po celé republice.
14: Více informací najdete na b2can.cz.
0: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Jste s krokodýlem Pokáč v lese, možná, že jste si užili taky nějakou procházku v lese. Co krokodýláci? Jinak nezapomeňte, že v Brně a okolí probíhá sraz tuningářů a taky nelegální závody. Policie si na ně brousí drápky, tak věříme, že tady bude bezpečno v Brně okolí. A my vám do toho posíláme Freddyho Mercuryho. Celou situaci pro vás sledujeme.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Dáváme vám tipy, kam vyrazit, co takhle do zoo Brno. Jan Bedřich na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Po dlouhých 10 měsících máme u nás zoo tygra. Jedná se o majestátního 7letého samce z německé zoo v Krefeldu, kterého jsme dovezli minulý víkend. Postupně se zvyká na nové prostředí a je na něm, kdy bude klidný natolik, že ho uvidíte i v našem venkovním výběhu. Zatím ho můžete pozorovat alespoň ve vnitřní expozici. A pokud byste chtěli podpořit tygry ve volné přírodě, tak ve spolupráci se spolkem Altaika pořádáme v sobotu 17. října běh pro tygry. Výtěžek z tohoto běhu půjde právě na ochranu těchto ohrožených šelem. A v říjnu jsme také zkrátili otevírací dobu. Nově máme otevřeno od 9 do 5. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby a sezónní vstup je otevřen nově jen pátky a víkendy. Dorazte za námi, stojí to za to. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Tip na víkend, pohled do Zoo Brno, zdravíme.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
5: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
6: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou

0: napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídnici uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Bláznivou komedii Hra, která se zvrtla. Písničnoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. A představení Pokoušení nabízí Mahnovo divadlo v 19 hodin.
1: Krokodýl.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 17. hodině z Krokodýla Timber. Pitbull Kesha bude Madonna. A nebo partička Jelen. Je tady 17. hodina.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
0: Rádio Krokodýl, počasí.
1: V neděli čekáme na jižní Moravě skoro jasnou oblohu, teploty budou příjemné kolem 22 stupňů Celsia.
2: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Víme, jak se jezdí, v těchto chvílích byste měli projet celkem bez větších komplikací. Akorát dávejte pozor, protože tady v Brně měl by probíhat sraz a nelegální závody tuningářů. Policie to celé monitoruje a samozřejmě dbá na to, abyste projeli v poklidu. Tak krokodýláci, tak nebojte. Víme, co se děje, sledujeme to pro vás.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Říká Pavlík tatínkovi. Tati, paní učitelka nám říkala, že si lidé mají navzájem pomáhat. Takže mi dneska uděláš domácí úkol?

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádia Krokodýl.
1: A teď už naši nejmenší posluchači Krokodýla. Dneska se ptáme v Řečkovicích, za co ženy nejvíc utrácí?
2: Kupují si hodně věcí, třeba podprsenky nebo sukně nebo nějaké oblečení.
3: Šperky. Oni si třeba kupují nějaké věci, třeba jídlo, převlečení, boty a tak.
4: To, že si kupují voňavky a potom boty a potom si kupují šampony.
5: Třeba si kupují kabelky.
6: Třeba si kupují mlíko nebo nějaký maso.
7: Náhrdelníky s náušnicama.
8: Plastické operace.
1: No jo, za co ženy nejvíc utrácí, na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Řečkovicích.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
9: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
10: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
11: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
12: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
13: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
14: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráli.
15: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
13: Rádio Krokodýl.
16: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
0: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
17: Je dobré mít přítele na celý život.
0: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Linkin Park, Krokodýl, tohle vaše rádio, teď jdeme zabrouzdat do roku 95, Ace of Base, Beautiful Life, tak ať máte parádní víkend s Krokodýlem.

0: je třeba luxusní dovolenou pro celou rodinu. Možná taky i domácí kino, obří obrazovku přes celou zeď. Ano, jsou to peníze, které nabízíme v naší soutěži, kdy soutěžíme o záhadný zvuk. A nezapomeňte, soutěžit můžeme kdykoliv.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 123 tisíc korun. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Stávej, jedeme na vodu.
3: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
2: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
3: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
2: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
4: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
5: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
6: Tati, co je to hybrid?
7: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
7: To je Chery.
8: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
10: Více na cherrymotor.cz.
11: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.

0: Jako? Zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: V neděli čekáme na jižní Moravě skoro jasnou oblohu. Teploty budou příjemné kolem 22 stupňů Celsia.
0: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz

0: kousků krokodýla. Vy rozhodujete o tom, co bude krokodýl hrát na www.krokodil.cz. Hitparáda TOP 50. Každou sobotu po 18. hodině na rádiu Krokodýl.
1: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz.
0: Hitparáda rádia Krokodýl.
2: A od mikrofonu Krokodýla vám přeje parádní večer. Jirka Wiener, tohle je přehlídka 50 největších hitů. Tak, jak jste si to odhlasovali na www.krokodil.cz. Začal nám podzim, no a tohle je podzimní vydání hitparády Krokodýla TOP 50. Začínáme, Sebastian.
0: Hitparáda rádia Krokodýl. Místo 50.

0: na kroku dílo, kamarád Be Mine, posloucháte Hitparádu, kroku díla, tohle jsou největší hity pro Brno. Vyškov, Horonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žar nad Sázavou, Svitavy nebo Blansko. Díky, že jste s námi. Nezapomeňte, že do Hitparády můžete zahlasovat na www.krokodil.cz, sekci Hitparáda. Tady je Mark Ember.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 48.

0: Na kroku díl to tak trošku roztancovala Eva Max, písnička taky pro Věrušku, která poslouchá v Milešovicích. Tak zdravíme i na Hodonínsko, Břeclavsko, díky, že jste s námi a posíláme Alexe Warrena.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 46.

0: Na kroku díl Alex Warren, posloucháte Hitparádu Top 50, já jsem Jirka Vínar. No a teď je před námi písnička, kde bychom mohli říct, že je to tak trošku pop, folk i country. Daša Austin na kroku dílu.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 45.

0: rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
2: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
1: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
3: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
4: Tohle je hudební tip taky posluchače Toma, který má rád tuhletu písničku Daša Austin. Posloucháte Krokodýla, zdravíme i na Brněnskou přehradu. No a posíláme Bruno Marse právě teď.
5: Rádio Krokodýl.
6: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl.
7: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 44.

0: Tohle je Krokodýla pohodový Bruno Mars, posloucháte Krokodýla hitparádu Top 50. Petr jezdí po Brně jako taxikář a máme za hráčem taxikářům a taxikářkám Miley Cyrus právě teď z Krokodýla.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 43.

0: K roku díl, no a teď pozdrav taky na čerpací stanice, na jedné takové poslouchá Vicky, tak zdravíme Vicky přímo na Vinohrady, tedy do Vinohradského kopce na čerpačku. I pro ní Leony, Don't Worry.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 41. Novinka Rádia Krokodýl. Leony.

0: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
1: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
0: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
1: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
0: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
1: Chlebíčkový ráj.
2: Nebeská pochoutky. Prochuťové buňky.
3: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
4: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
5: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. Terme-la.at.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Na Krokodýl Lady Gaga Abracadabra, tak jsme si tak trošku začarovali, posloucháte Krokodýla, hit parádu top 50. Já jsem Jirka, no a teď si dáme tak trošku slunné Itálie. Italo Disco a Colors na Krokodýlu právě teď.
8: Hit paráda Rádia Krokodýl, místo 38.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Jste s krokodýlem, tohle partička Jelene vzdušnější, posloucháte Hit Parádu Top 50. No jak mi píše Mirek přímo z Líčně, tak máme zahrát na terasu, kde právě teď popí kafíčko se svojí přítelkyní Peťulkou. I pro vás David Guetta a Sia.
2: Hit Paráda Rádia Krokodýl. Místo

0: tohle se příjemně poslouchá. Teddy Swims, kroku díl hitparáda Top 50, no a tohle jsou ty největší megahity pro Brno a celou Jižní Moravu. Teď něco, co vás roztančí, nová kaskáda.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 32. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a kaskáda. Boj.

0: pokáč.
1: Na kroku dílo jeden pokáč solitér. Posloucháte hit parádu Top 50. No a my si budeme zpívat takzvaně Mičiko. Nechte si chutnat hudební meníčko Krokodýla. To nejlepší pro Brno a celou Jižní Moravu.
2: Hit paráda Rádia Krokodýl. Místo 30.

0: s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Hej! Víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
2: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
3: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. e-kondomy.cz. S námi si to užijete.
6: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
7: Na kroku dílo Billie Eilish, posloucháte hitparádu TOP 50, já jsem Jirka Wiener, přeju vám parádní večer. Nezapomeňte, že tohle jsou největší hity pro Brno, Vyškov, Horonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, ale taky třeba Žďár nad Sázavou nebo Blansko. Díky, že jste s námi, Marek Ztracený a modlitba za pátek.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
8: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina na Tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
9: Přijela maminka.
8: Svoji tašku Tondách nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx 2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
0: Rádio Krokodýl. Hit číslo 27. Novinka Rádia Krokodýl. Marek Ztracený. Modlitba za pátek. Pro...

0: Novinka.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: jste s kroku dílem, tohle byla modlitba za pátek a Marek Ztracený. My máme sobotu, vy posloucháte Parádu Top 50. Možná si u toho dáváte něco dobrého k večeři. Podobně jako posluchačka Verča, která poslouchá v Obřanech, taky do Obřan Pink Runaway.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Krokodýlí 26.

0: Na kroku dílo David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young. No kdo by si nepřál být věčně mlád? Posloucháte kroku díla, teď pozdravíme taky Alex do Horunína. Ta určitě poslouchá třeba i v práci na čerpací stanici, kde nás ladí pravidelně. Tak i pro tebe další hit z kroku díla.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 24.

0: Tam je Krokodýl, tady je rádio, které dává šanci brněnským interpretům. Tohle byl Jirka a jen tak band. Posloucháte hitparádu Top 50. No a teď už jdeme za Shakirou. Jdeme si zpívat Die Die.
1: Místo 22.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherrymotor.cz.
4: Posloucháte Kroku díla, tohle je hitparáda TOP 50, já jsem Jirka, přeju vám pěkný večer, no a posílám novinkového Eda Sheerana s Martinem Garrixem.
5: Hitparáda Rádia Krokodýl, hit číslo 21. Novinka Rádia Krokodýl, Martin Garrix a Ed Sheeran, repeat it.

0: na kroku dílo Colors Italo Disco, posloucháte hitparádu Top 50. Nechte si chutná, tohle jsou hity třeba i na poslední prázdninový víkend. Naked na kroku dílo.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 19.

0: Na kroku dílo Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It. Posloucháte kroku díla, hit parádu Top 50. Teď si dáme Naked, no a to je oblíbená tedy písnička naší posluchačky Nikči, která poslouchá právě teď ve Vyškově na 102,6 FM. Díky, že jste s námi, no a teď už Eva Farná.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl, 17. místo.

0: Na kroku dílo zpěvačka Eva Farná, která se teďka tak trošku živí i tím, že porocuje superstar. No a teď už Jennifer Lopez, která to tady rozvlní s Davidem Guettou.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 16.

0: Jako. Zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco. Volejte 800 193
1: 193. Hitparáda Rádia Krokodýl. Krokodýlí 15.

0: jste s Krokodýlem, no a Michal mi píše z Řečkovic, že bychom měli zahrát i pro něj. Díky, že jste s námi. To nejlepší hit Prada Top 50, ty největší hity pro Brno a celou Jižní Moravu. Právě teď pro vás.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rádio Krokodýl. 14. místo.

0: Tohle byl Bruno Mars a Rose. Posloucháte Kroků díla hitparádu TOP 50. Nezapomeňte, že do hitparády nám můžete zahlasovat na www.krokudíl.cz. Pojďte do toho, podobně jako to má Leopold, který poslouchá přímo v Maloměřicích, tak i do Maloměřic Miraj Drahukami.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 13.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Rádio Krokodýl, místo 12.

0: kroku díl Poetika Půlnoc. Tak do půlnoci ještě daleko. Nezapomeňte, že po Hit Parádě pro vás máme taky ten nejlepší hudební mix. Party u vás v obýváku, nejenom v obýváku, ale třeba taky v garáži, možná taky někde pod pergolou. Krokodýl, pěkný večer.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 11.

ho nocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Tohle je Kroku Díl, tohle je hitparáda Top 50, já jsem Jirka, přeju vám parádní večer, no a Olivie, ten nám píše přímo z městské části Lesná, takže na Lesnou pozdravíme, no a posíláme vám tam pozdrav a posíláme Huntrex Golden.
1: Rádio Krokodýl, místo 10.

0: s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
2: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
1: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
3: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
4: Na kroku dílo Huntrex Golden, tohle je velmi oblíbená písnička u dětí. Také doufám, že jste si s nimi zaspívali, možná i zatancovali takový ten taneček. Teď místo deváté, hitparádě Krokodýla, Teddy Swims a Bad Dreams.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl, deváté místo.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
3: Na kroku dílo tedy svým s Bad Dreams, posloucháte hitparádu Top 50, já jsem Jirka Vínár, přeju vám pěkný večer. Hrajeme na celé Brno, Vyškov, Voronín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďárna nad Sázavou, Svitavy nebo Blansko. Tady je Ale Farben a bude se zpívat Baby Goodbye.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 8.

0: Sweet Caroline, posloucháte Krokodýla, no a pozdravíme taky Barču, která poslouchá taky v Třebíči na 101,7 FM, díky, že jste s námi. David Guetta, Milky.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl, hit číslo 6. And it goes.

0: Možná, že jste si právě teď pobroukávali s krokodýlem, podobně jako Jitka z Břeclavy, která si zpívala taky tenhle ten hit od Davida Getty a Milky. Posloucháte Hitparádu TOP 50, před námi je Bibi Rexa.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Krokodýlí pět.

0: Jak vám chutná hudební meníčko Krokodýla? Tohle byla BB Rexa Faithless Krokodýl. Teď místo čtvrté. Partička Krištof a Dominika Alagia.
1: Rádio Krokodýl. Čtvrté místo.

0: na kroku Jo Dominika Aládžia a Krištof Půlnoční hřích. Tak co, máte taky nějaké hříchy? No, myslím si, že není hřích si dát teďka dobré kafe a k tomu možná nějaké espresso. Co vy na to? Kafe espresso? Tady je na kroku dílo Sabrina Carpenter.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 3.

0: Posloucháte Kroku díla, tohle hit paráda top 50, já jsem Jirka Vínár, hrajeme vám to nejlepší. No a teď číslo jedna pro tento týden, dámy a pánové, doufám, že jste připraveni, protože tohle je jednička. Číslo jedna, Taylor Swift.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Number one. Místo první.

Na kroku dílo nejoblíbenější hit pro Brno a celou Jižní Moravu. Taylor Swift na kroku dílo. Tak doufám, že se vám dobře poslouchá. Nezapomeňte, že i do dalšího kola hit parády kroku díla můžete zahlasovat na www.krokudíl.cz. V sexy hit paráda. No a pozor, teď už je ty největší megahity pro Brno a celou Jižní Moravu. Začínáme. Jsem ti

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: I po 21. ty největší megahity. Keenan. Los Del Rio. A bude taky Eva Farná. Tak to vám bude hrát Krokodýl už po 21.
0: Je dobré mít s kým usínat. S Krokodýlem do pelíšku. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: na Rádiu Krokodýl.
1: Tak to skvěle vám hraje Krokodýl, no a teď jdeme zazpomínat na legendární taneček. Vzpomínáte na Los Del Rio, Macarénu? V roce 93 to byla naprostá pecka, no a my si to teď připomeneme velkým megahitem od Los Del Rio. Na Krokodýlo, takhle na večer, v sobotu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: na rádiu Krokodýl.
1: Tady je Krokodýl, tohle party v obýváku Keenan, Waven, Fleck, no a teď zabrouzdáme do roku 1995. Pamatujete na tehdejší atmosféru, nějakou tu diskotéku? I tohle se tam hrálo. Cut and Move na Krokodýlu.

0: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
2: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
3: Krokodýlí party v obýváku. Právě teď hrajeme ty největší party hity všech dob. Rádio

0: and I'll write your name.
1: S vámi je Kruk Hudíl, tohle vaše rádio, Taylor Swift, Blank Space, no a teď jdeme zazpomínat na léto. Ano, dáme si doslova něco letního na zahřátí. Rybičky 48 let.

0: Na rádiu Krokodýl.
1: Nechte si chutnat hudební meníčko. Ano, party na celé Brno, celou Jižní Moravu a teď je pohled do roku 87. Jdeme si zpívat Kylie Minogue, Locomotion.

0: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po desáté večerní ty největší megahity, party hity pro vás, Bonfunk MCs. Budou changes. A dáme si vetu Bartošovu léto. Tak trošku zaspomínáme na léto, co vy na to krokodíláci?
3: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Hit za hitem.
2: Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

Stejný princip jako cukrová vata. Brněnští vědci vytvořili mikroblákna proti akné. A to probereme teď u nás na Krokodýlu. Možná vás to trápí. No a akné trápí opravdu většinu dospívajících a u některých lidí přetrvává i v dospělosti. Vědci z Brna vyvinuli speciální mikroblákna s oxidem zjednačatým a v laboratořích, nebo v testech tam bylo dokázáno, že omezili bakterie spojené se vznikem akné. Z materiálu by jednou mohly vzniknout například pleťové masky nebo náplasti, což je perfektní. Děkujeme a posíláme další hit.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

vaše nejvěrnější rádio. Stále.

Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Horko od Dukovan do Brna podpořilo už 11 obcí i právě na to se podíváme teď ve vysílání Krokodýla. Na přípravě horkovodu z Dukovan do Brna začnou teplárny Brno spolupracovat s obcemi a městy na jeho trase. Memorandum o spolupráci zatím podepsali zástupci 11 ze 14 samospráv. Další podpisy mají přibýt později. Řešit budou například napojení stavby na současnou infrastrukturu nebo co nejmenší dopady. Tak doufejme, že i další podepíší a všechno to zdárně dopadne. Teď už za dalšími hity spěcháme. Jarek vám přeje krásný poslech.

Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Radio Krokodýl.